0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněla tragédie en musique Phaéton francouzského barokního skladatele Jeana Baptiste Lullyho. Phaéton nebyl schopen řádně ovládat sluneční spřežení, zničil rozsáhlé zemské plochy žhnoucími paprsky. Dokonce sama matka země musela prosit o pomoc Jupitera, který bleskem srazil opovážlivce ze slunečního vozu a uvedl věci zpět do svého řádu. Poslouchali jste provedení francouzských souborů Ensemble Vocal Sagittarius a Les Musiciens du Louvre, které řídil Mark Minkowski. V hlavních rolích se představili tenorista Howard Crook jako Phaéton, sopranistka Rachel Jacquard jako jeho matka Kliména, sopranistka Jennifer Smith jako jeho snoubenka Theona, mezzosopranistka Veronique Jean jako královská dcera Libie, baritonista Gérard Terriel jako Epaphus, tenorista Jean-Paul Fouchécourt účinkoval v trojroli Tritona, Slunce a Matky země. Krále Meropa zpíval basista Philippe Itin-Loché. Basbaritonista Laurent Nauri vystupoval v postavách Saturna a Protea. Jupiterovi propůjčil svůj hlas basista Jérôme Varnier.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur si dále poslechneme sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír číslo 3 E-dur, dílo 90. Henriho Jeroma Bertiniho. Hraje soubor Sesteto Classico.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněl sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír číslo 3 E-dur opus 90 Henriho Jeroma Bertiniho. Dále si poslechneme předehru Fantazie Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea, ruského romantického skladatele Petra Iliče Čajkovského. Hraje Clevelandský orchestr pod taktovkou Lorina Mázla.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste v interpretaci Clevelandského orchestru řízeného Lorinem Mázlem vyslechli předehru fantazii Petra Iliče Čajkovského Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea. Následuje 6 menuetů pro smyčcové nástroje Ludvíka van Beethovena. Hraje L'Orfeo Barok Orchestr pod taktovkou Mickeyho Geiga.

Doznělo 6 menuetů pro smyčcové nástroje Ludvíka van Beethovena. Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur je přednesl soubor L'Orfeo Barok Orchestr řízený Mickey Geigem. Dále se zaposloucháme do sonáty pro housle a klavír F-dur německého raně romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Nomos Duo.

0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněla sonáta pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho v podání souboru Nomos Duo. Od mikrofonu se pro tento okamžik s vámi loučí Ivan Ruml.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Letošní obzvláště horké léto způsobilo nejvíce radosti asi dětem a všem těm, kteří mají rádi vodní sporty a koupání. Méně radosti z něho měli jistě cestovatelé a příznivci suchozemské turistiky a nejméně pak asi potěšilo ty, kteří byli nuceni zůstat v práci a v těch největších parnech na relaxaci v lese nebo u vody jen vzpomínat. Po následujících 10 pondělků vám v pravidelném pořadu Slovo o hudbě nabídnu výlety za historickými varhanami na kůrech našich kostelů. Nyní důkladně projedeme Čechy, Moravu a Slezsko si necháme na později. A při té příležitosti samozřejmě budeme poslouchat hudbu, nahrávky nástrojů, o nichž bude řeč z archívu našeho rozhlasového projektu Historické varhany. Těsně před natáčením tohoto pořadu jsem měl malý přátelský konflikt s jedním z kolegů. Nešlo o nic vážného a naši drobnou přestřelku tento kolega zakončil doporučením, abych navštívil jedno velmi pěkné městečko jižně od Prahy. Ono je to vlastně dvojměstí, které má k historii českého varhanářství velmi zajímavý a úzký vztah. Ano, tušíte správně, jde o Sedlec Prčice, respektive správně řečeno Sedlec Prčici. Ze Sedlece pocházel jeden z velmi významných stavitelů varhan českého baroka, Bedřich Semrád, a v sousední Prčici na kůru kostela svatého Vavřince po něm zůstaly krásné varhany, které snad patří mezi nejstarší známé dochované nástroje z jeho dílny. Datovány jsou rokem 1731. Původně měli jeden manuál a až teprve v průběhu 19. století, přesně v roce 1856, byly rozšířeny ještě o pozitiv zábradlí kůru, na který se hraje z manuálu druhého. Toto rozšíření provedl varhanář Jan Carda. No, píše se sice Carda, ale někde jsem slyšel, že by se měl číst jako Carda. Pro náš rozhlasový archiv je tento nástroj významný tím, že máme jeho zvuk zachycený dvakrát. Poprvé před restaurováním, kdy jeho stav nebyl ideální, a pak ještě po restaurování. Myslím, že toto srovnání bude zajímavé. Nejprve si poslechněte nahrávku, kterou jsme 11. července roku 1991 pořídili s varhaníkem Josefem Krušinou. Z tohoto natáčení si poslechněte variace na píseň Est Mars od Jana Pietersona Svelinka. Hraje Josef Krušina.

Podání Josefa Krušiny jste vyslechli variace na píseň Es Mars od Jana Petersona Svelinka a tuto nahrávku jsme pořídili 11. července roku 1991 na varhany farního kostela svatého Vavřince v Prčici. Jak již bylo řečeno, tyto varhany jsou dílem znamenitého českého varhanáře Bedřicha Semráda, který pocházel ze sousední části dvojměstí Sedlec Prčice, tedy ze Sedlece. Na této nahrávce je jejich zvuk zachycen před restaurováním, tedy se všemi nedostatky a problémy, které tomuto nástroji způsobil nelítostně hlodající zub času. V roce 2003 jej zrestauroval Rudolf Valenta, který také mimo jiné odstranil některé nesmyslné pozdější změny v dispozici a nutno říci, že po tomto restaurování se prčické varhany změnily k nepoznání. Po druhé jsme se sem s naším týmem a nahrávací technikou vydali 23. října roku 2003. To již byla pro změnu docela zima a snad jediný, kdo ji nějak výrazněji nepociťoval, byl varhaník Jaroslav Tůma, který když hraje, nevnímá ani ty nejméně příznivé okolnosti. V jeho podání si nyní poslechněte dvě skladby od Johna Stanleyho, Voluntary číslo 7 a Voluntary číslo 8. Jistě vám neunikne, jak zvuk nástroje díky restaurování prokoukl.

Voluntary číslo 7 a voluntary číslo 8 od Johna Stanleyho zahrál na varhany farního kostela svatého Vavřince v Prčici Jaroslav Tůma. Nástroje postavené Bedřichem Semrádem jsou velmi osobité a nejen podle zvuku, ale i podle výtvarného řešení prospektů se dají poznat prakticky na první poslech či pohled. Ve zvuku je pro Semráda charakteristická sestava alikvótů se svébytně třpitivou mixturou. To se slovy popisovat nedá, to je třeba slyšet, ale z výtvarného hlediska je příznačné, že Semrád uplatňoval několik typických a na první pohled poznatelných řešení prospektů, které více či méně, ba, dovolil bych si říci, že někde dokonce hodně málo obměňoval. Zvláště malé nástroje jsou řešené podle 3, 4, nejvýše snad 5 šablon a výraznější jedinečnost je uplatněna pouze u větších a zvláště pak trojskříňových nástrojů v Nové Říši, Milevsku, Miličíně, Praze na Karlově nebo v Pacově. Ale i tady nacházíme znaky, podle nichž lze Semrádovu práci celkem bezpečně rozpoznat. My se nyní vydáme k překrásnému Semrádovu nástroji na kůru farního kostela v Miličíně. Tyto trojdílné varhany s pozitivem zábradlí zaujmou snad každého, kdo sem přijde, a jejich krásný zvuk je ještě zušlechtěn mimořádně pěknou akustikou prostoru. Pro náš rozhlasový projekt zde natáčel opět varhaník Josef Krušina, a to 14. května roku 1992. Zajímavé je, že jsme zde pořídili nahrávku jedné z nejdelších barokních varhaních skladeb vůbec, Šajtovo pasameco, které trvá přes 20 minut a Josef Krušina v něm zdejší varhany využil snad do poslední myslitelné barvy. Ač bych vám jej velmi rád pustil, musím jen s politováním konstatovat, že v tomto pořadu není pro tak rozsáhlou nahrávku prostor. A tak si poslechněte jeho vlastní improvizaci na nápěv kancionálové písně Já chtěl bych, Bože můj. Tato nahrávka vznikla prostě proto, že varhaník Josef Krušina nebyl schopen od tak krásného nástroje jen tak odejít. Písní Já chtěl bych, Bože můj a zvukem Semrádových varhan farního kostela v Miličíně zakončíme první letošní vzpomínkový výlet za památnými varhanami našich kostelů.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jean-Philippe Rameau Gavotta La Tambourine hraná na skleněnou harmoniku a na ní hraje Bruno Hoffmann.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec, Filharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

Dedur vaše tónina. Antonio Salieri, symfonia La Fiera di Venezia. Prague Symphonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přeslavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo omnis terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savallem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Teď se potěšme dotykem génia Hendlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Hendlova Concerta Grossa B-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Josef Haydn. První věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Henry Purcell, árie Génia ze třetího dějství opery King Arthur. Zpívá Maurice Bevan, hraje The King Music, řídí Alfred Deller.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Antonín Reicha, fuga číslo 7 na téma Wolfganga Amadea Mozarta z opusu 36, hraje Milan Langer.

Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie Orchestra a Wolfganga Zavališe.

Saverio Mercadante to už je dnes téměř zapomenuté jméno. Jeho kariéra byla v 19. století oslnivá. Z chudých poměrů nemanželského dítěte se vypracoval na uznávaného skladatele oper a později i instrumentální hudby, váženého ředitele Neapolské konzervatoře, získal velké uznání a značné jmění. A přesto brzy po smrti v roce 1870 rychle upadl v zapomnění. Hudební svět se proměňoval příliš rychle. Tak teď připomínka prostřednictvím Mercadanteho líbezného flétnového koncertu E-moll. Jeho finální věta je nazvána Rondo Russo, je kouzelná a máme ji navíc ve výtečné nahrávce. Hrají flétnista James Galway a soubor i solisty Venetti, diriguje Claudio Simone.

Johann Josef Fuchs, Aleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Leonard Bernstein je úspěšný hudební syntetik, který uspěl v muzikálu, operetě i klasické kompozici a dokázal odlišné žánry i propojit. Jeho taneční svita pro žesťový kvintet hraje soubor Stockholm Chamber Brass.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho mimo jiné otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Bocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace a Beck. Prý byly inspirované dívkou Metou a Beck. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abeck. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abeck, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Colette a Jakub Bogart.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes uvedeme skladby Bohuslava Martinů, George Orica, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Johanna Sebastiana Bacha, Benjamina Britna, Friderika Chopéna, Ferdinanda di Lasso, Modesta Petroviče Musorgského, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Igora Stravinského. Úvodem zazní koncertní svita pro housle a orchestr Bohuslava Martinů. Houslový virtuos a pedagog Bohuslav Matoušek, kterého v díle uslyšíme, natočil kompletní houslové dílo Martinů. Úctyhodný výkon. Spoluúčinkovala Česká filharmonie, dirigentem byl Christopher Hogwood.

Koncertní svitu Bohuslava Martinů přednesli Bohuslav Matoušek a Česká filharmonie. Provedení řídil Christopher Hogwood. To byl znamenitý britský dirigent, čembalista a muzikolog, jenž měl blízký vztah k Praze, k naší kultuře a umění. Studoval například u profesorky Zuzany Růžičkové. Soubor In modo camerale, který tvoří hudebníci Jana Brošková, Ludmila Peterková a Jaroslav Kubita, zahraje třídílné trio pro hoboj, klarinet a fagot francouzského skladatele a člena pařížské šestky Georges Auricat.

Vyslechli jsme trio pro hoboj, klarinet a fagot skladatele Georges Orica. Hrál soubor In modo camerale ve složení Jana Brošková, Ludmila Peterková a Jaroslav Kubita. Zaposlouchejme se do třetí symfonie opus 56 zvané Skotská v tónině A-moll německého romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Inspiroval se pro něj už ve 20 letech za svého pobytu v Edinburgu, ale kompozici dokončil o mnoho let později. Hrají berlínští filharmonikové, řídil James Levine.

0: Berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem provedli známou symfonii číslo 3 a-moll opus 56 skotskou od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čembalista Mahan Esfahani je ve světě na špičce interpretačního umění. Poslední žák naší legendy Zuzany Růžičkové natočil mimo jiné Bachovu tokatu pro čembalo D-moll ze seznamu skladatelova díla číslo 913.

Tokata d-moll Johanna Sebastiana Bacha dozněla v podání iránsko-amerického čembalisty Mahana Esfahaniho. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Misa Brevis Benjamina Britna teď zazní v provedení brněnského dětského sboru Cantilena. V 90. letech dílo nastudoval zakladatel souboru, umělecký vedoucí a sbormistr Ivan Sedláček. Solistkami jsou Magdalena Kožená a Marika Žáková. Na varhany hraje Martin Jakubíček.

Poslechli jsme si pětidílnou mši britského skladatele Benjamina Britna. Pod vedením Ivana Sedláčka zpíval brněnský dětský sbor Kantiléna. Spolu učinkovali Magdalena Kožená a Marika Žáková. Na varhany hrál Martin Jakubíček. Pojďme se zaposlouchat do romantického koncertu básníka klavíru Friderika Chopina. Snímek koncertu číslo 1 e-moll opus 11 je z dílny klavíristy Jana Simona, Pražské komorní filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Chopinův koncert pro klavír a orchestr číslo 1 E-moll, opus 11, přednesl Jan Simon a Pražská komorní filharmonie. Řídil dirigent Jiří Bělohlávek. Český rozhlas D-dur vás zve k poslechu kompozice renesančního mistra polyfonie Fernanda di Lasso, syna slavného Orlanda. Byl ve své době známým pěvcem a kapelníkem, mimo jiné v Mnichově. Nedosáhl úspěchu svého otce, ale jeho dílo je pozoruhodné. Uvádíme nyní 6 šestihlasých motet z jeho sbírky Canzone Sacre. Účinkují Kühnovi komorní solisté a Symposium Musicum. Řídí Pavel Kühn.

Vyslechli jsme moteta ze sbírky Canciones Sacre Ferdinanda di Lasso. Učinkovali Keenovi komorní solisté a Symposium Musicum. Řídil Pavel Keen.

Uvádíme teď populární skladbu Modesta Petroviče Musorgského Kartinky neboli obrázky z výstavy. Pro klavír je komponista napsal v roce 1874. Do brilantní orchestrální podoby převedl Maurice Ravel až roku 1922. Poslechněte si je v provedení Londýnského symfonického orchestru, který na nahrávce řídil Claudio Abbado.

Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Mussorgského hrál londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Dejme zaznít klavírnímu triu Leoše Janáčka, inspirovanému Tolstého Kreutzerovou sonátou. Je doloženo, že toto dílo mělo premiéru v Brně roku 1909, ale ztratilo se. Rekonstrukci vytvořil Miloš Štědroň. Inspiroval se kromě známého Smicového kvartetu dalšími náčrtky zachovaných tolstojovských témat ve zpracování skladatele. Janáčkovo klavírní trio přednese Petrov piano trio. Na klavír hraje Martina Schulmeistrová, na housle Jan Schulmeister a na violončelo Kamil Žvak.

Dejme zaznít klavírnímu triu Leoše Janáčka, inspirovanému Tolstého Kreutzerovou sonátou. Je doloženo, že toto dílo mělo premiéru v Brně roku 1909, ale ztratilo se. Rekonstrukci vytvořil Miloš Štědroň. Inspiroval se kromě známého smicového kvartetu dalšími náčrtky zachovaných tolstojovských témat ve zpracování skladatele. Janáčkovo klavírní trio přednese Petrov piano trio. Na klavír hraje Martina Šulmajstrová, na housle Jan Šulmajstr a na violončelo Kamil Žvak. Slavný duet Jeníka a Kecala z druhého dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany přednesou Pavel Černoch a Jan Martiník. Spoluúčinkuje Česká filharmonie, řídí Tomáš Netopil.

zpívali Pavel Černoch a Jan Martiník v rolích Jeníka a Kecala ve Smetanově prodané nevěstě. Hrála Česká filharmonie, dirigentem byl Tomáš Netopil. Ve skladbě Igora Stravinského Ebony Concerto najdeme jazzové inspirace. Na klarinet hraje Jiří Hlaváč, spoluúčinkuje Solist Band, řídí Stanislav Boguňa.

0: Solist Band s dirigentem Stanislavem Boguňou a klarinetistou Jiřím Hlaváčem provedl Ebony Concerto Igora Stravinského. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur. U mikrofonu je Stanislava Střelcová. Dnes s námi vyslechnete skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Václava Jana Tomáška, Bohuslava Martinů, Georga Filipa Telemana, Benjamina Britna, Ishi Krejčího a Ludwiga van Beethovena. Úvodem zazní koncert pro housle a orchestr Leoše Janáčka Putování dušičky. Solistou je Ivan Ženatý. Filharmonii Brno na nahrávce řídila naše legenda janáčkovské interpretace dirigent František Jílek.

Janáčku v houslový koncert Putování dušičky, který právě dozněl, sestavili ze zachovaných autorových náčrtků skladatelé Leoš Faltus a Miloš Štědroň v roce 1988. Jednověté dílo přednesl houslista Ivan Ženatý. Filharmonii Brno řídil dirigent František Jílek. Poslechněme si teď dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to dechový kvintet B-dur Kechl 589, upravený americkým skladatelem a aranžérem Thomasem Wilderem z takzvaného pruského smyčcového kvartetu číslo 22. Interpretem je Aflatus Quintet. Proslulý komorní soubor tvoří flétnista Roman Novotný, hoboistka Jana Brošková, klarinetista Vojtěch Nýdl, fagotista Ondřej Roskovec a hornista Radek Baborák.

Dechový kvintet B-dur Wolfganga Amadea Mozarta zazněl v podání dechového ansámblu Aflatus, tedy flétnisty Romana Novotného, hoboistky Jany Broškové, klarinetisty Vojtěcha Nýdla, fagotisty Ondřeje Roskovce a hornisty Radka Baboráka. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Výběrem 6 známých písní z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, upravených Leošem Janáčkem, připomeneme osobnost českého sborového zpěvu, dirigenta a pedagoga Jakuba Zichu. Známé Dvořákovy dvojzpěvy aranžoval pro smíšený sbor a komorní orchestr. Poslechneme si tyto: Kdyby byla kosa nabrošená, Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, V dobrým jsme se sešli, Šípek a Zelenaj se zelenaj. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Dirigentem byl Jakub Zicha.

0: To byly moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme v provedení vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Řídil Jakub Zicha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dvojhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha z roku 1723 v seznamu jeho skladeb po čísli 772 až 786. Zazní v dokonalém provedení Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Johann Sebastian Bach byl nejen geniálním skladatelem, ale rovněž moudrým a tvořivým učitelem. Do okruhu kompozic didaktického záměru patří také jeho dvojhlasé invence. Na klavichord je přednesl Jaroslav Tůma. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Dejme se unést romantickou symfonii Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bude to čtvrtá v tónině A-dur opus 90 s podtitulem Italská. Autor ji skládal v letech 1830 až 1833. Jeho inspirací byla atmosféra země, kterou navštívil, stejně jako u skotské symfonie a uvertýry Hebridy. Nebyl však s kompozicí spokojen a několikrát ji přepracoval. Mendelssohnovu italskou symfonii zahrají berlínští filharmonikové, dirigentem je James Levine.

Čtvrtou symfonii, zvanou Italská, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zahráli berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem. Z rozhlasové fonotéky vybereme teď nahrávku korunovační mše, Missa Solemnis, opus 81 Václava Jana Tomáška. Dílo zralého mistra z roku 1836 lze zařadit do posledního údobí českého klasicismu. Zpívají Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnův smíšený sbor. Hrají na varhany Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídí Pavel Kín.

Dozněla korunovační mše Václava Jana Tomáška. Přednesli ji pěvci Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnu smíšený sbor. Hrál varhaník Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídil Pavel Kýn.

Variace na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinu z posledního tvůrčího období autora si připomeneme dvěma výraznými hudebníky. Hrají Petr Nouzovský a Miroslav Sekera.

Ve variacích na slovenskou lidovou píseň účinkovali violončelista Petr Nouzovský a klavírista Miroslav Sekera. Oba se dílem Bohuslava Martinů zabývají dlouhodobě. Petr Nouzovský natočil skladatelovo kompletní dílo komorní i orchestrální. Poslechneme si nyní dva výhlasné české hornisty a pedagogy Bedřicha a Zdenka Tilšarovi. Společně se slovenským komorním orchestrem a dirigentem Bohdanem Varchalem přednesou koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a continuo D-dur Georga Filipa Telemana.

Dozněl koncert D-dur německého skladatele pozdního baroka Georga Philippa Telemanna, současníka Bacha a Händla. Telemann byl plodným autorem, jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších ve své době, tedy v 18. století. Jeho dílo zahráli hornisté Bedřich a Zdeněk Tilšarovi a slovenský komorní orchestr s dirigentem Bohdanem Varchalem. Cyklus Kouzlo u kolébavek britského skladatele, dirigenta a klavíristy Benjamina Britna z roku 1947 obsahuje 5 písní na slova anglických a skotských autorů. Dílka jsou to vtipná, svérázné texty rozhodně neodpovídají představě u kolébavky. Snad jen poslední, nazvaná Píseň chůvy. Dílo zazní v provedení mezzosopranistky Magdaleny Kožené.

Magdalena Kožená a Melko Martino přednesli Britnu v cyklus Kouzlo u kolébavek. A mimo jiné, Britn měl po celý život zálibu v komponování na téma snění, noci a spánku. Skladatel Ishak Rejčí, jehož dílo náleží první polovině 20. století s přesahem do 60. let, zemřel v roce 1968, měl více profesí, byl dirigentem, operním dramaturgem a také rozhlasovým hudebním režisérem. Z jeho díla, které by si zasloužilo větší pozornost, představíme trio pro klarinet, kontrabas a klavír z roku 1936. Interprety jsou Jiří Hlaváč, Jiří Hudec a Eduard Spáčil.

Trio pro klarinet, kontrabas a klavír skladatele Iši Krejčího zahráli Jiří Hlaváč, Jiří Hudec a Eduard Spáčil. Třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15 dokončil Ludwig van Beethoven v roce 1798. Nahrávku skladby vám předkládáme v interpretaci Jana Simona a Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů do Cambridge Music.

Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu zařízení Syra Colina Davise.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valaise.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Hector Berlioz, Miranda, Fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

Johann Sebastian Bach, sonáta z kantáty Himmelskönig sei willkommen. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arcilutnu a harfu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490, působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Tilman Suzzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič Consort.

První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Dmitrij Šostakovič byl ruský komponista, který na rozdíl od mnohých jiných skladatelů odtamtud neopustil vlast ani po VŘSR, ani za Stalina, ani po válce. A tak chvíli hrál roli prominenta režimu, jindy disidenta, kterému šel Stalin po krku. Byl to především velký symfonik, který dokázal navázat velkým symfonickým cyklem na Beethovena. Symfonií má celkem 15. Některé jsou pro velký orchestr, třeba slavná Leningradská, jiné se sólovým zpěvem, další i se sborem. Každá má jiné poselství a některé mají vyloženě ruské rozměry, velké ruské rozměry. Šostakovič ale psal i hudbu komorní, operní a pozor, také filmovou. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Roždestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

Karl Maria Weber Sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Igor Stravinský, Příběh vojáka, a z něho tři tance, tango, valčík a ragtime. Komorní harmonii řídí Libor Pešek.

Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Orchestrální svita Planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Filharmonia orchestra řídí John Eliot Gardiner.

Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Luigi Boccherini, smyčcový kvintet E-dur a menuet z něho hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdy.

Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Vincenzo Bellini, árie Armíny z druhého dějství opery Náměsíčná. Zpívá Charles Tudor, Münchner Rundfunkorchester řídí Gabriel Ferro.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Minulé pondělí jsme se vydali na okružní cestu po českých kůrech s dochovanými zácnými varhanami. Začali jsme v Prčici a Miličíně, kde se nám dochovaly krásné nástroje z dílny sedleckého mistra, varhanáře Bedřicha Semráda. Bedřich Semrád byl stavitelem velmi činným a okruh jeho působnosti byl značný. Nejvíce jeho nástrojů můžeme z důvodů celkem pochopitelných spatřit na Sedlčansku, dále pak v jižních Čechách a Pošumaví a několik jakoby nedopatřením zbloudilých prací najdeme i na českém severovýchodě. Stavěl spíše menší nástroje, těch postavil nespočet, ale když dostal příležitost ke stavbě varhan větších a měl možnost uplatnit trojdílné řešení s pozitivem zábradlí kůru, rád sáhl i k originálním a jinde neuplatněným finesám, a to jak ve zvuku, tak ve vzhledu varhan. Po této stránce rozhodně stojí za pozornost Semrádovy varhany dochované na kůru klášterního kostela v Milevsku. Pravdou je, že celý areál kláštera v Milevsku stojí za podívání a je docela škoda, že asi nemnoho návštěvníků po vstupu do kostela vydrží delší čas s hlavou vyvrácenou dozadu hledět na kůr. Celý prospekt varhany je totiž dobře viditelný až z větší vzdálenosti, prakticky až od oltáře, protože zdejší kůr je velmi rozměrný a hluboký. Právě tady jsme zaznamenali snad největší vzdálenost mezi skříněmi hlavního stroje v pozitivu zábradlí, který je jako jediný z celých varhan vidět bez větší námahy a nutnosti chodit do přední části chrámové lodě. Dvě skříně hlavního stroje a pedálu pak stojí po stranách nedávno obnoveného gotického okna v průčelí a ač mají na prospektu osmistopý principál, zdají se být při pohledu od spodu mnohem menší, než ve skutečnosti jsou. Po zvukové stránce jsou tyto varhany opravdu krásné a my si je nyní poslechneme. Josef Krušina vám na ně zahraje variace na píseň Soll es sein od Jana Petersona Svelinka. Tuto nahrávku jsme pořídili 6. května roku 1993.

Variace na píseň Soll es sein od Jana Petersona Svelinka zahrál na varhany klášterního kostela v Milevsku Josef Krušina. S Josefem Krušinou jsme velmi mnoho spolupracovali v 90. letech, zvláště proto, že ovládá mimořádně bohatý repertoár staré varhanní hudby, která je jeho životní zálibou, a v neposlední řadě i proto, že jako jeden z nemnohých varhaníků je schopen perfektně a přesvědčivě zahrát i na nástroj, jehož technický stav je nevalný. To se v plné míře potvrdilo i při natáčení nádherných rokokových varhan na bočním kůru chrámu svatého Jakuba v Kutné Hoře. Tyto nádherné varhany z dílny kutnohorského varhanáře Františka Pavla Horáka by si skutečně již zasloužily důkladné a odpovědné restaurování. Za pozornost stojí i jejich výtvarné řešení s pro Horáka typickou imitací korunního stroje a velmi vtipným zakomponováním největších prospektových píšťal do nároží skříně, kde jakoby plní funkci nosných sloupů. Ústí těchto píšťal jsou dokonce zapuštěna i do ozdobných hlavic. Stav nástroje je dosti špatný, ale jeho zvuk je krásný a Josef Krušina i zde osvědčil své kvality při natáčení 8. října roku 1991. Z tohoto natáčení si poslechněte nahrávku překrásné Chacony F-moll od Johana Pachelbela.

Čakonu F. Moll od Johana Pachelbela zahrál na chórové varhany arciděkanského chrámu svatého Jakuba v Kutné Hoře Josef Krušina. My nyní naši cestu stočíme opět k jihu a pro dnešek ji zakončíme ve farním kostele v Načeradci. Tento velmi pozoruhodný kostel vznikl spojením dvou svatyň, z nichž menší a starší dnes působí jako boční loď celku. Zajímavé je, že obě kostelní lodě mají svůj vlastní kůr a na každém z obou kůrů se můžeme potěšit zajímavým barokním nástrojem, což je pro fanoušky do barokních varhan jistě zajímavé, ale lze předpokládat, že se kostel v Načeradci tak stane předmětem jejich zájmu. O staviteli těchto nástrojů se mezi znalci diskutuje a nejsem si vědom toho, že by se některý z nich dobral nějakého zásadního zjištění. V kuloárech padají nejrůznější jména, vycházející z různých teorií a názorů, takže já prostřednictvím rozhlasového mikrofonu raději nebudu dále šířit nepodložené informace. Ani jeden ze zmíněných nástrojů dnes není v dobrém stavu a i zde se čeká na pietní restaurování. S mikrofony a nahrávacím zařízením jsme se sem vydali 1. června roku 1993 a to hned se dvěma varhaníky, Josefem Popelkou a Zuzanou Němečkovou, protože jsme se rozhodli natočit zde varhaní dueta a čtyřruční skladby. Pro dnešek se s vámi rozloučím skladbou Ludwiga van Beethovena Adagio pro flétnové hodiny. Na velké varhany farního kostela v Načeradci čtyřručně hrají Zuzana Němečková a Josef Popelka.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí posluchači. Zdravím vás tady v sále Soni Červené v budově Filharmonie Hradec Králové. Zdravím i vás u rozhlasových přijímačů. Dnešní koncert, druhý koncert 22. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové, vysíláme přímým přenosem na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava. Průvodkyní večerem je Vanda Dobrovská. Hudební fórum Hradec Králové, to jsou tři konstanty. Hudba orchestrální, hudba soudobá, hudba zahraniční. Na programu dnešního koncertu jsou skladby tří skladatelů, Caroline Shaw, Anderse Hilborga a Maxe Richtera. Orchestrálním protagonistou večera je orchestr Prague Philharmonia. Na dirigentském stupínku stane Robert Kružík. Solistou večera je houslista Milan Al-Ajab. Caroline Shaw, autorka první skladby, kterou uslyšíme dnes večer, není jen skladatelkou, je také aktivní interpretkou, hraje na housle a zpívá a působí také jako producentka. V jejím životopisu mě zaujala informace, že komponuje od 10 let, což by ještě možná nebylo až tak zajímavé, ale že v těch 10 letech začala tak, že napodobovala Wolfganga Amadea Mozarta a Johannese Brahmse. Tak 10letý bylo někdy v 90. letech a v té době, představte si, chtěla komponovat jako Mozart nebo Brahms. Od té doby se hodně posunula. Dnes vystupuje jako houslistka s prestižním American Contemporary Music Ensemblem, jako zpěvačka s uskupením Room Full of Teeth a je členkou mnoha a mnoha dalších souborů, takových těch souborů s variabilním obsazením, které jsou běžné na scéně soudobé hudby. V roce 2013 získala jako nejmladší oceněná Pulitzerovu cenu za hudbu, a to za a cappella skladbu za partitu pro 8 hlasů. Ta skladba, kterou dnes od Caroline Shaw uslyšíme, se jmenuje Entr'acte. Vytvořila je v roce 2011 poté, jak sama uvádí, co uslyšela Brentano Quartet hrát Haydnův kvartet F-dur. Konkrétně ji zaujal moment, kdy v menuetu přechází hudba v triu do tóniny desdur. Tak chápu, že toto je informace pro skutečné znalce Haydnovy hudby. Nevím, kolik nás zde a nebo doma u rozhlasových přijímačů takových je, abychom byli při vyslovení opusového čísla schopni hned si vybavit hudbu. Je to Haydnův opus 77 číslo 2. Každopádně Caroline Shaw pod dojmem tohoto inspiračního podnětu vytvořila smyčcový kvartet ve formě menuetu s triem, kde ten přechod do tria a pak zase návrat ven z tria pojednává jako jakési procházení z jedné strany zrcadla, samozřejmě toho Alenčina zrcadla, z jedné strany zrcadla na druhou. Skladba měla úspěch, premiéroval je Brentano Quartet a Caroline Shaw ji upravila ještě také pro smyčcový orchestr. V této podobě si ji teď poslechneme v nastudování Roberta Kružíka se členy orchestru Prague Philharmonia.

Skladbou Entre Acte od Caroline Shaw zahájila Prague Philharmonia pod vedením Roberta Kružíka druhý koncert v rámci 22. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Vysíláme živě na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava. Další skladba, kterou máme na programu dnešního večera, je od Andersa Hilborga. Anders Hilborg je švédský skladatel, ve Švédsku rozhodně přední autorita na poli hudební kultury a kultury vůbec a stejnou měrou vlastně i v mezinárodním měřítku. I tady v Hradci Králové na fóru jsme několikrát měli už jeho hudbu. Ta skladba má název Bach Materia, je z roku 2017 a je pro housle, solo a smyčcový orchestr. Proč se skladba jmenuje Bach Materia? Švédský komorní orchestr, na jehož objednávku Anders Hilborg tu skladbu psal, se obrátil na 6 skladatelů v rámci braniborského projektu Bach Reborn, aby zkomponovali takové doprovodné skladby nebo odpovědi k Bachovým 6 braniborským koncertům. Ten Hilborgův pandán se vztahuje ke 3. braniborskému koncertu a Anders Hilborg tu výzvu vyřešil tak, že do své skladby zahrnul mnoho improvizačních ploch pro solistu. Bylo to pro houslistu Peku Kuusistu, který se tím octl ve svém živlu a v nějakém rozhovoru se nechal slyšet, že studovat a hrát tu skladbu je pro něho náramná zábava. Myšleno ve smyslu ne jako legrace, ale že ho to náramně baví. V partituře je například pokyn najdi si fun bass player, basistu, který má smysl pro zábavu, pro hru, řekněme. Nejlepší na tom je, nechal se slyšet Pekka Kuusista, interpret premiéry tohoto díla, solista, že nikdy nevíte, co se během koncertu uděje. Tak uvidíme za okamžik. V té skladbě jsou prudké změny stylů. Jeden recenzent slyšel v té skladbě odkaz na Jimiho Hendrixe, právě v tom duetu solových houslí a kontrabasu. Provedení té skladby, rozhodně tedy solového partu, vyžaduje nejen afekt, který je podle mě pro solistu nutností, ale jistou, možná i značnou dávku teatrálnosti. Tak uvidíme. Tady v sále rozhodně uvidíme a u rozhlasových přijímačů uslyšíme, jak se s takovou výzvou Milan Al-Ashab poradí. Robert Kružík, pan dirigent. Prague Philharmonia, Anders Hilborg, Bach Materia.

0: skladbu, kterou jsme právě vyslechli, kterou zahrála Prague Filharmonia pod vedením Roberta Kružíka. Nazval její autor Anders Hilborg Bach Materia. Solistou ve skladbě byl Milan Al-Ashab. V sále Soni Červené teď nastane za okamžik přestávka, která bude trvat asi 20 minut. A my vám během přestávky nabízíme rozhovor se solistou dnešního koncertu Milanem Al-Ashabem. Ten rozhovor jsem předtáčela, potkali jsme se ve dvoraně budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, což říkám hlavně proto, abych vysvětlila zvukovou kulisu, která náš rozhovor provází. Ráda bych našim rozhlasovým posluchačům i posluchačům tady v sále pana Ashaba trochu víc představila, takže jsme začali z gruntu, abych tak řekla, tím, jaká byla vlastně cesta Milana Al-Ashaba k hudbě. Zda přímočará nebo oklikami.
1: No, mí rodiče hudebníci nejsou, oba dva jsou lékaři. Má starší sestra je výborná klavíristka, takže samozřejmě se hudbě věnovala o něco dříve než já. A rodiče předpokládali, že i já budu hrát na klavír, ale tou dobou byl relativně nově vysílán film Kolia a mně se zalíbila ta scénka, jak Kolia jako dárek dostal housle ke svým narozeninám a to mě inspirovalo k houslím mnohem víc než ke klavíru, takže já jsem si ty housle tehdy prosadil.
0: Kolik vám bylo let?
1: Myslím si, že 5.
0: Takhle brzy, takže na klavír jste si ani nesáhl.
1: Dá se říct, že na klavír ani nemám talent, takže když jsem se později začal věnovat klavíru jako povinnému nástroji na konzervatoři, tak v podstatě mě to vůbec nešlo se synchronizovat obě dvě ruce naraz. Klavír by mě i motivoval, je spousta nádherného klavírního repertoáru, který bych si moc rád zahrál, ale vůbec mi to nešlo.
0: A ta cesta další potom byla jasná, že to bude profese, nebo že to bude koníček, nebo to bylo na vážkách?
1: Já si myslím, že celkem záhy to směřovalo spíš k té profesionální dráze. Takže když už jako dítě jsem se začal účastnit těch různých dětských soutěží, tak jak moje matka, tak mý učitelé i já sám jsme předpokládali především tu cestu, že bych pak šel na konzervatoř a následně třeba na HAMU v Praze.
0: Zmínil jste soutěže, vy jste ověnčen cenami z mnoha soutěží a teď čerstvě za minulou sezonu jste dostal cenu Jiřího Bělohlávka, která není vysloveně soutěžní cenou, je to vlastně cena za to, jak jste se osvědčil v sezóně. Nicméně mě zajímá váš vztah k soutěžím. Jak jsou ty soutěže, jak a v které etapě vlastně té životní cesty, protože vy už máte něco za sebou, jsou důležité?
1: Já myslím, že vztah je vlastně svým způsobem vedlejší, protože na soutěže vždy jezdí právě ti houslisté, kteří třeba nemají úplně v určité fázi kariéry ty silné konexe, aby opravdu se dostali na ta prestižní pódia a aby nějakým způsobem získali tu reputaci vlastně, aby se dostali do povědomí té hudební veřejnosti, tak nemají jinou možnost, než se pokusit uspět na nějaké soutěži. To znamená, že já si myslím, že soutěž je jedna z cest, jakými se hudebníci mohou dostat na pódia. A myslím si, že většina z nás má k soutěžím vztah spíš negativní, ale ono to pořád ještě není důvod, proč tu soutěž alespoň neskusit, zejména když opravdu třeba ještě nemáte to postavení, abyste jinak ty koncerty měla v dostatečné míře. A ta soutěž je vlastně určitý prostředek, jaký vám k tomu může pomoci. To znamená, ano, já vlastně sympatizuji s těmi názory, že soutěžení do umění nepatří, ale v pozici hudebníků, v jaké jsem byl například já právě v těch mých soutěžních letech v uvozovkách, vlastně ani není žádné jiné řešení.
0: Dá se říci, třeba tomu tak není, ale dá se říci, že úspěšné umístění v některé z těch soutěží vás nějakým rozhodujícím způsobem, zásadním, někam nasměrovalo, někam posunulo, otevřelo vám něco, co by se mohl konkrétně zmínit?
1: Tak, že bych zmínil konkrétní kontakt nebo konkrétní vystoupení, to si teď ani nevybavu, co přesně bych mohl na to odpovědět, ale spíš si myslím, že tam byly dvě takové hlavní soutěže, které mě posunuly dál než třeba některé jiné, to byla Kreislerova a Čajkovského soutěž. Tyhle dvě soutěže mají vlastně asi tu největší prestiž právě z těch soutěží, které jsem jinak absolvoval, a právě, že ten úspěšný výsledek na těchto dvou soutěžích si myslím, že mi v kariéře opravdu pomohl více než třeba ty některé další soutěže.
0: Adept hudební profese oboru hra na housle se musí v některém okamžiku svých učňovských let, do kterých zahrnuji i léta na akademii, rozhodnout, nebo ho to možná přivede, nevím, zda bude solistou, nebo komorním hráčem, nebo orchestrálním hráčem. Asi všechny tyhle role se nedají úplně spojit dohromady. A o vás vím, že vy jste si vyzkoušel i roli orchestrálního hráče. Mám na mysli to vaše členství ve West Eastern Divan Orchestru Daniela Barenboima.
1: Tam jsem hrával v letech 2019 až 2025. Ona je to projektová záležitost, ten orchestr funguje někdy třeba jenom jednou do roka, případně dvakrát, třikrát. Mně se zalíbila ta humanistická myšlenka, v rámci které ten orchestr funguje, a chtěl jsem tuto myšlenku podpořit, tak jsem se rozhodl do West Eastern Divan Orchestra vstoupit.
0: Ale jako komorní hráč čas od času vystupujete, hrajete například s Adamem Zkoumalem, ne?
1: S Adamem Zkoumalem hrávám často a velice rád. Samozřejmě se nebráním ani jiným příležitostem zahrát si v rámci komorních koncertů, takže často mívám různé koncerty, kde hráváme kvartety, nebo Mendelssohnův oktet jsem nedávno hrál, ale to jsou opravdu, řekněme, příležitosti, kde koncert od koncertu vlastně se učím nové a nové věci, vždyť hraju s jinými lidmi, nemám vlastně žádný stálý soubor typu kvarteta nebo tria.
0: Jaká hudba, protože vím, že hrajete hudbu skutečně od baroka do současnosti, jaká hudba je vašemu srdci nejbližší?
1: Já ani nemůžu říct, že bych z těchto různých období měl jedno oblíbenější. Spíše mám vždycky po určitý čas skladatele, kterého poslouchám možná raději než ty ostatní. Teď například se mi moc líbí klavírní skladby Oliviera Messiaena, takže nejčastěji ze všeho poslouchám právě tato díla. Jinak ale ono je to opravdu takové proměnlivé a těch skladatelů nebo těch období, ke kterým mám blízký vztah, tak těch je samozřejmě celá řada.
0: Tak já se zeptám jinak. Co považujete za milníky na své dosavadní cestě, profesní, právě co se týče potkávání se s hudbou, protože tím, jak tu hudbu studujete další a další věci, tak se s tou hudbou potkáváte a něco třeba pro vás je, má takový až iniciační, aspoň si to představuju, iniciační rozměr.
1: Já spíše než o milnících bych mluvil o tom, že i vlastně vztah k těm daným skladbám je takový proměnlivý, takže některý koncert jsem měl kdysi opravdu hodně rád a užíval jsem si každou příležitost ji provádět. Poté, co si změnilo a já jsem vlastně tu iniciativu, měl jsem pocit, že jsem tu iniciativu tak trošku ztratil, zatímco jiné skladby, kterým jsem se do té doby spíše vyhýbal, tak ty jsem si začal opravdu užívat a dnes bych řekl, že jsou to třeba mé nejoblíbenější houslové koncerty, i když třeba před 5 lety to bylo úplně jinak. Takže já úplně nemůžu říct, který koncert byl tím konkrétním milníkem z toho důvodu, že ono se to vlastně dost mění.
0: Jak nebo skrze co si hledáte cestu ke skladbě, kterou máte nebo chcete studovat? Přes co? Přes hudbu nebo přes mimohudební okolnosti nebo přes třeba okolnosti provedení konkrétního?
1: Většinou se tyto faktory, které jste právě zmínila, různě kombinují. Já úplně nedokážu odpovědět přesně, jak si člověk má hledat cestu k dané skladbě, protože můj názor je ten, že ta cesta většinou se nabízí sama. Každý interpret spontánně cítí k určité skladbě vztah, anebo si ten vztah nedokáže najít. V tom případě si myslím, že je lepší tu skladbu ještě na určitý čas odložit a pustit se do ní až právě v okamžiku, kdy opravdu jste přesvědčena o obsahu té skladby a v ten moment je správné opravdu s tou skladbou začít. Ale jakmile právě je tam třeba jenom jedno místo, které si nedokážete nějak přesvědčivě odůvodnit, myslím, význam toho místa, tak myslím si, že tady by se spíš nabízelo přemýšlet o tom, že asi ještě nenastal ten správný čas zařadit danou skladbu do repertoáru. A tím pádem chci říct, že pokud vlastně necítíte sama, že už tu cestu k té skladbě máte, tak nevěřím tomu, že je nějaký sofistikovaný způsob, jakým si tu cestu můžete najít. Samozřejmě, ono se může něco změnit, můžete narazit na interpretaci, ve které najednou objevíte něco víc, jo, a najednou i ten váš pohled k té dané skladbě se úplně změní a ten vztah s tím získáte, ale nebo si můžete přečíst i určitou informaci, která také vás k té skladbě nějakým způsobem přiblíží a pak už je situace úplně jiná, ale to vlastně nejsou způsoby, jakými vy si hledáte cestu k té skladbě, ale zase ta cesta se vám nabídne tak nějak sama spontánně.
0: Stalo se vám už, že jste si cestu ještě nenašel?
1: Jsou určitě koncerty, kterým se doteď spíše raději vyhýbám.
0: Tak, naše setkání probíhá vlastně v rámci festivalu soudobé hudby. Hudební fórum Hradec Králové je festival soudobé hudby, takže zákonitě se vás musím zeptat, jaký je váš vztah k soudobé hudbě?
1: Myslím si, že kladný a já se do soudobé hudby pouštím celkem často a rád. Nemůžu se označit za specialistu, který by cíleně soudobou hudbu vyhledával a zaměřoval se na ní intenzivněji než na repertoár jiných stylů. Spíš obrátili se na mě někdo s nabídkou provádět soudobé dílo, tak jsem za tyto příležitosti pokaždé rád a zatím vždy jsem si každou takovou událost užil. Myslím si, že by bylo nepatřičné, kdyby my jako interpreti jsme se na tu soudobou skladbu dívali nějak odlišně než právě na ty skladby předchozích slohů, protože já si myslím, že to, že v první řadě musíte mít ke skladbě vztah a od toho vztahu se potom odvíjí vaše interpretace, jak po té výrazové stránce, tak pak i po stránce hledání těch technických řešení, tak tento princip vlastně funguje všude. V baroku, v klasicismu, v romantismu, ve 20. století, ale i v soudobé skladbě. To znamená, že já jako interpret vlastně vycházím z toho samého principu, když hraju soudobou skladbu, stejně jako když hraju skladbu kteréhokoliv jiného stylu. Pak samozřejmě se to liší v těch konkrétních řešeních, v té zvukomalbě například, v těch prvcích, které uplatňujeme v těch soudobých skladbách, ale ten systém, že v první řadě musíte mít ten vztah a od toho se odvíjí všechno ostatní, ten zůstává stejný.
0: Jak si poradíte v soudobé hudbě s takovými těmi situacemi, kde se není čeho zachytit? Protože kdy u barokní, u klasické, u romantické hudby jsou přece jenom nějaké postupy charakteristické pro to či ono dané období, kde se můžete jakoby zachytit nějaké rutiny v harmonii, ve formě a tak. U té soudobé hudby tomu tak často nebývá.
1: Já nevím, jestli se na tom shodneme, ale podle mě nemít se čeho se chytit znamená, že k té skladbě právě nemáte vztah. Takže pokud opravdu interpret má ten pocit, že najednou nemá čeho se zachytit, tak si myslím, že je to ten moment, kdy by bylo možná lepší se do té dané skladby nepustit. Ale v okamžiku, kdy přes všechny nekonvenční skladatelské řešení, vy najednou opravdu cítíte, že vám všechno dává v té skladbě smysl, tak potom v podstatě máte čeho se zachytit. Máte tam ten obsah, kterému věříte, o kterém jste přesvědčena a tomu potom přizpůsobíte svou interpretaci. A v ten moment máte vlastně k té skladbě vztah a ať je to jakkoliv neobvykle napsané, tak potom jako interpretka si s tím dokážete poradit.
0: Ta Hilborgova skladba, kterou jsme slyšeli v první polovině dnešního koncertu, bylo to pro vás první setkání s hudbou Andersa Hilborga?
1: Ano, bylo to pro mě první setkání s Hilborgovou tvorbou a musím říct, že mě to moc bavilo. Je to pro mě svým způsobem nové. Bylo to i, řekněme, organizačně náročnější, protože Hilborg tam dává prostor solistovi pro vlastní kreativitu i kompoziční. Tam jsou dvě rozsáhlé kadence a spousta míst, kde je předepsaná improvizace. A já jsem nikdy nic napsal ani v sobě necítím žádný skladatelský potenciál, proto jsem si netroufil zhostit se těch kadencí a raději jsem se obrátil na svého kamaráda a výborného skladatele Nadýma Hustnýho. To je vlastně teď v Polsku etablovaný skladatel se syrským původem. My jsme se seznámili v rámci West East and Divan Orchestru a doteď jsme přátelé a mě bylo potěšením vlastně s Nadýmem spolupracovat v této záležitosti. A Nadým Kromě toho, že je sám výborným hudebníkem, hraje na violu, diriguje a na skvělé úrovni opravdu, tak Nadým sám je skladatelem. A když jsem s ním mluvil o Hilborgovi a o tomto koncertu, tak Nadým sám okamžitě reagoval, že je velkým fanouškem Andersa Hilborga a že zná tuto skladbu. A samozřejmě to pro mě tím pádem bylo, to se úplně nabízelo zeptat se ho, zda by mi nepomohl s těmi kadencemi. Takže kadence mi napsal Nadým Husný.
0: Já se usmívám, protože Anders Hilborg je mým oblíbeným skladatelem a posluchači D-dur to dobře vědí, protože já velmi často dávám zejména jeho skladbu s nevyslovitelným názvem, která je vokální a zpívá se jenom na hlásky a samohlásky a je úžasná. Pojďme k programu, který je před námi. V druhé polovině koncertu nás čeká ještě skladba od Maxe Richtera, také s houslovým sólem. Anders Hilborg v té své skladbě se odvolává nebo odkazuje na Bacha, Richter zase na Vivaldiho.
1: No, Hilborg se odvolává na Bacha, ale Hilborg napsal vlastní skladbu, která je svým způsobem dialogem s Bachovým třetím braniborským koncertem. To znamená, Hilborg čerpá v Bachově hudbě inspiraci a poté všechno zpracovává vlastním kompozičním jazykem. Zatímco Richter a skladba, kterou právě teď budeme hrát, to si myslím, že je svým způsobem úplně jiný případ. Ona to není Richterova kompozice, ona se to jmenuje Four Seasons Recomposed v originále. To znamená, že Richter

0: materiál, to gro toho materiálu je stále Vivaldi, tak jak my to známe z Vivaldiho originálu. A není to vlastně nová skladba soudobého autora. Ten soudobý autor tuto skladbu pouze přepsal do jiného stylu. Což je v podstatě ten hlavní rozdíl mezi Richterem a Hilburgem.
1: Tak to se tedy těšíme a než se s vámi, pane Al-Ashaber, rozloučím, tak ještě povězte mě a našim posluchačům, co vás v nejbližší době čeká, kde vás třeba můžeme vidět na dalších koncertních pódiích, nežli zde na pódiu Filharmonie Hradec Králové.
0: Hned zítra budeme mít s Adamem Skoumalem recital v Liberci, následně budeme mít o pár dní později recital s podobným programem, vlastně ne tak docela, budeme hrát spoustu jiných věcí než zítra, ale v Praze v muzeu Antonína Dvořáka, to bude 22. října, poté budu hrát začátkem listopadu ve Stuttgartu s jedním tamnějším orchestrem Paganiniho Campanelu a Waxmanovu Carmen. Poté mě čeká koncert s Igorem Ardaševem a s jedním výborným mladým brněnským orchestrem Crocodile Orchestra. Mendelssohnův dvojkoncert budeme hrát pro housle, klavír a smyčcový orchestr. A pak mě čeká další uvedení houslového koncertu Vaši příhody, který jsme vlastně spolu s Adamem Skoumalem před rokem dokončili. A také jsme ho premiérovali přibližně před rokem s jeho Českou filharmonií a s Robertem Krůžíkem.
1: Tak to je tedy docela maraton. Přeju vám hodně úspěchů, děkuji vám, že jste byl naším hostem o přestávce a těšíme se na druhou polovinu dnešního koncertu.
0: Já moc děkuji a přeji příjemný poslech.
1: Hostem v přestávkovém zastavení koncertu, který vysíláme přímým přenosem na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava, byl Milan Al-Ashab. V tuto chvíli jsme už zpátky v sále Soně Červené v Hradci Králové a těšíme se na druhou polovinu koncertu Prague Philharmonia pod vedením Roberta Krůžíka. Zahraje skladbu Maxe Richtera Vivaldi's Four Seasons Recomposed, solistou bude Milan Al-Ashab. Milan Al-Ashab zmínil Roberta Krůžíka v závěru toho rozhovoru přestávkového. Roberta Krůžíka, který dnes na Hudebním fóru Hradec Králové řídí orchestr Prague Philharmonia. Robert Krůžík je od sezóny 21-22 šéf-dirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů a od letošní sezóny působí jako šéf-dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Letos v dubnu jsme se dozvěděli, že od srpna 28 se stane hudebním ředitelem opery Národního divadla a státní opery. Působí také pedagogicky na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde vyučuje dirigování. Pojďme ke skladbě, která nás čeká v druhé polovině dnešního koncertu. Max Richter je skladatel hlavně filmové hudby, je také aktivním hudebníkem, klavíristou. V jeho životopisu mě zaujalo, že kompozici studoval mimo jiné i u Luciana Beria. Má rád a vždycky měl rád punk a elektronickou hudbu, takže elektroniku do své vlastní hudby zakomponovává a kromě filmových partitur má opery, balety, scénické hudby k mnoha činohrám a různé hudebně umělecké instalace ve spolupráci s jinými umělci, takže skladatel multižánrového střihu. Uslyšíme jeho skladbu Four Seasons Recomposed. To hlavní k té skladbě řekl Milan Al-Ashab v našem přestávkovém rozhovoru. Vy tady v sále jste naši přestávku neslyšeli, ale ve svých programech máte zasvěcený průvodní text od dramaturga Hudebního fóra Hradec Králové Marka Hrubeckého, takže na mě teď už je jen, abych zmlkla, aby se orchestr mohl naladit.

Milanu Al-Ashabovi patřily ovace a stejnou měrou i orchestru Prague Philharmonia, s nímž dirigent Robert Kružík nastudoval k provedení na festivalovém koncertě skladbu Maxe Richtera Vivaldi Four Seasons Recomposed. Koncert, který byl součástí festivalu Hudební fórum Hradec Králové, jsme vysílali v přímém přenosu na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava ze sálu Soně Červené v sídle Filharmonie Hradec Králové. Byl to druhý koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Pokračuje ještě příští týden nabídkou, kterou byste si neměli nechat ujít, nabídkou Polské baltské filharmonie Friderika Chopina v Gdaňsku. Bude to v úterý 20. října. Na programu budou skladby Krzysztofa Pendereckého, Henryka Gureckého, Vojtěcha Kilara a dalších skladatelů. Určitě hudba zajímavá, tak jako je veškerá hudba na Hudebním fóru Hradec Králové. Dnešní přímý přenos se připravili zvukový mistři Jan Turecký, Petr Klouček a Vojtěch Starý, hudební režisér Petr Strejc, produkci zajišťovala Iva Štanglová, redaktorkou byla Alena Maršíková-Michálková. Ze sálu Soně Červené v Hradci Králové se loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného zbytku večera.

Jedna z nejznámějších polyfonních skladeb Angličana Thomase Tallise, pětihlasý nářek proroka Jeremiáše, se řadí na přední místo v evropské chrámové hudbě 16. století. Dílo jsme vyslechli v provedení brněnského akademického sboru se sbormistrem Jaroslavem Kyzlinkem. Posloucháte Český rozhlas, hlásí se stanice D-dur. Skladatel Jan Novák napsal v roce 1957 koncertino pro dechové kvinteto. Zazní v interpretaci souboru s názvem Alinde Quintet, který je mimo jiné vítězem soutěže ARD v Mnichově. Členy jsou flétnistka Anna Talácková, hoboistka Barbora Trnčíková, klarinetista David Šimeček, fagotista Petr Sedlák a hornista Krištof Koska.

Alinde Quintet přednesl koncertino pro dechové kvinteto Jana Nováka. Vrátíme se teď k rozhlasovému projektu, do něhož se zapojili naši klaviristé střední generace. Hudební dramaturgie si vytkla za cíl natočit cyklus sonát Dominika Scarlattiho, a to na klavír, nikoliv na čembalo. Počin se setká s velkým ohlasem u odborné veřejnosti i u posluchačů. Dejme zaznít Scarlattiho sonátě B-dur, moderáto, u klavíru je Barbora Krištofová-Sejáková.

Sonátu pro klavír B-dur Domenika Scarlattiho na klavír přednesla Barbora Krištofová-Sejáková. Duetina pro housle a violončelo opus 67 Viktora Kalabise z roku 1987 mají tyto části. Introduzione, Danzetta, Serenata a Finale. Přednesou je Gidon Kremer a Magdalena Ceplée.

členové slavného ansámblu Kremeráta Baltika, její umělecký vedoucí houslista Ginon Kremer společně s violončelistkou Magdalenou Ceplé zahráli duety na Viktora Kalabise.

Michael Haydn komponoval mši k poctě svaté Uršuly pro ženský klášter benediktýnek a dokončil ji v roce 1793. Reprezentuje skladatelův pozdní styl. Poslechněme si tuto skladbu v interpretaci Caroline Sampson, Hilary Summers, Jamesa Gilchrista, Petra Narvette, pěveckého sboru a orchestru The King's Concert. Řídí Robert King.

Dozněla mše k poctě svaté Uršuly od rakouského skladatele Michaela Haydna, bratra slavnějšího Josefa. Účinkovali solisté sbor a The King's Concert pod vedením Roberta Kinga. Dejme teď zaznít koncertu pro dva klavíry a orchestr číslo 1 opus 228 Daria Mioda. V záznamu koncertu účinkovali Vlastimil a Věra Lejskovi, vynikající interpreti i Miodova díla. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Miloš Konvalinka.

Třívětý koncert pro dva klavíry a orchestr číslo 1 Daria Mioda z roku 1941 jsme vyslechli v provedení Vlastimila a Věry Lejskových orchestru Národního divadla v Praze a dirigenta Miloše Konvalinky. Opera oper, drama Giocoso, Mozartův Don Giovanni, měl, jak známo u nás, světovou premiéru v roce 1787. Proslulé duetino z prvního dějství opery zaspívají Kateřina Kněžíková jako Cerlína a Adam Pachetka v roli Dona Juana. Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín řídí Tomáš Brauner.

Na vlnách Českého rozhlasu D-dur jsme se rozloučili duetinem Giovanniho a Cerlini z opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni v podání Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové. Spolu účinkovala Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín s dirigentem Tomášem Braunerem. U mikrofonu byla s vámi Stanislava Střelcová.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur. U mikrofonu je Stanislava Střelcová. Dnes s námi vyslechnete skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Václava Jana Tomáška, Bohuslava Martinů, Georga Filipa Telemana, Benjamina Britna, Ishi Krejčího a Ludwiga van Beethovena. Úvodem zazní koncert pro housle a orchestr Leoše Janáčka Putování dušičky. Solistou je Ivan Ženatý, Filharmonii Brno na nahrávce řídila naše legenda janáčkovské interpretace.

Janáčkův houslový koncert Putování dušičky, který právě dozněl, sestavili ze zachovaných autorových náčrtků skladatelé Leoš Faltus a Miloš Štědroň v roce 1988. Jednověté dílo přednesl houslista Ivan Ženatý. Filharmonii Brno řídil dirigent František Jílek. Poslechněme si teď dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to dechový kvintet B-dur Kechl 589, upravený americkým skladatelem a aranžérem Thomasem Wilderem z takzvaného pruského smyčcového kvartetu číslo 22. Interpretem je Aflatus Quintet. Proslulý komorní soubor tvoří flétnista Roman Novotný, hoboistka Jana Brošková, klarinetista Vojtěch Nýdl, fagotista Ondřej Roskovec a hornista Radek Baborák.

Dechový kvintet B-dur Wolfganga Amadea Mozarta zazněl v podání dechového ansámblu Aflatus, tedy flétnisty Romana Novotného, hoboistky Jany Broškové, klarinetisty Vojtěcha Nýdla, fagotisty Ondřeje Roskovce a hornisty Radka Baboráka. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Výběrem 6 známých písní z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, upravených Leošem Janáčkem, připomeneme osobnost českého sborového zpěvu, dirigenta a pedagoga Jakuba Zichu. Známé Dvořákovy dvojzpěvy aranžoval pro smíšený sbor a komorní orchestr. Poslechneme si tyto: Kdyby byla kosa nabrošená, Slavíkovský Polečko malý, Holub na javoře, V dobrým jsme se sešli, Šípek a Zelenaj se zelenaj. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Dirigentem byl Jakub Zicha.

0: To byly moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme je v provedení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Řídil Jakub Zicha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dvojhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha z roku 1723. V seznamu jeho skladeb po čísli 772 až 786. Zazní v dokonalém provedení Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Johann Sebastian Bach byl nejen geniálním skladatelem, ale rovněž moudrým a tvořivým učitelem. Do okruhu kompozic didaktického záměru patří také jeho dvojhlasé invence. Na klavichord je přednesl Jaroslav Tůma. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Dejme se unést romantickou symfonii Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bude to čtvrtá v tónině A-dur opus 90 s podtitulem Italská. Autor ji skládal v letech 1830 až 1833. Jeho inspirací byla atmosféra země, kterou navštívil, stejně jako u skotské symfonie a uvertýry Hebridy. Nebyl však s kompozicí spokojen a několikrát ji přepracoval. Mendelssohnovu italskou symfonii zahrají berlínští filharmonikové, dirigentem je James Levine.

Čtvrtou symfonii, zvanou Italská, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zahráli berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem. Z rozhlasové fonotéky vybereme teď nahrávku korunovační mše, Missa Solemnis, opus 81 Václava Jana Tomáška. Dílo zralého mistra z roku 1836 lze zařadit do posledního údobí českého klasicismu. Zpívají Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnův smíšený sbor. Hrají na varhany Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídí Pavel Kín.